0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče

0: dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

0: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Jsme Klasik Praha.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Tohle je Klasik Praha.

0: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Jsme Klasik Praha.

0: Milí posluchači, v čase, který nás posloucháte na Klasik Praha, který je vyhrazen pražským symfonikům, už se loučíme s létem a pomaličku otvíráme podzimní sezonu. No a s tou podzimní sezonou se samozřejmě můžeme těšit na krásné koncertní a divadelní zážitky, tak jak je přinášejí divadla a naše přední orchestry. No a pražští symfonikové ti už vstoupili do sezony tradičním koncertem ve Valštejnské zahradě na konci srpna. Už také připravili krásný program pro menší i větší školáky na první školní den. Ovšem orchestrální řady, ty se začnou rozjíždět, tak říkají, až v říjnu. Konkrétně zahajovací koncert 92. sezony pražských symfoniků v té řadě AB se uskuteční 7. a 8. října. No a pražské symfoniky bude řídit jejich šéf dirigent, jak jinak, pan Tomáš Netopil. Já ho ráda vítám v našem studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Já jsem předeslala, že leto je za námi, ale byl vůbec nějaký čas na odpočinek, protože vy jste měl velké projekty i během těch letních měsíců.
1: Ano, já jsem si prodloužil, teda záměrně, svou sezónu až do 20. července, kdy jsme skončili poslední představení na Znojemském hudebním festivalu, kde jsem společně s ansámblem Silencium a s režisérem Tomášem Ondřejem Pilařem nastudoval Rameauovu operu Galantní světy a byl to opravdu nádherný počin, strašně rád na to vzpomínám a vůbec mi nevadilo, že jsem si takto tu sezónu prodloužil, no a pak mi nastaly prázdniny asi 10 dní, které jsem opravdu využil k tomu, že jsem jenom ležel u moře a četl, takže to bylo vydatné. No a pak už se rozjížděla moje další letní aktivita, moje srdcová aktivita, což je letní akademie v Kroměříži, určená pro mladé studenty různých hudebních oborů a samozřejmě i managementu, což je naše taková speciální záležitost. No a samozřejmě tato aktivita mě zabírá hodně energie, hodně času, takže té jsem se věnoval v druhé polovině prázdnin. No a 23. 3. srpna už jsem se rozjížděl do Berlína, kde jsem přebíral operní představení v Deutsche Oper Mozartovy Kouzelné flétny, takže to už mám také za sebou. A nebo to byla část teda poté mé dovolené, no a sezóna už je v plném proudu.
0: Tak je to tak, už to dávno neplatí, že červenec a srpen pro umělce je časem odpočinku, ale naopak jsou tam zase prostory pro další jiné projekty, na které během té pravidelné sezony třeba není čas, tam není kapacita. Jak už jsem říkala, s pražskými symfoniky budete zahajovat sezonu tedy 7. a 8. října. Co jste vybrali pro ten zahajovací koncert? Jaký bude program?
1: Tak ten program má dva pilíře. Je to Ludwig van Beethoven a Johannes Brahms. Jsou to skladatelé, kteří vlastně jsou těmi hlavními ve své době revolučními skladateli, můžeme říct samozřejmě o obou dvou. A každý vlastně využil ten svůj jazyk a využil ty možnosti v opravdu v geniálních formách. Budeme mít možnost to slyšet už v té první půlce, kdy zazní Beethovenův houslový koncert D-dur, který přednese fantastická houslistka slovansko-tatarského původu, Alena Baeva, která je opravdu vynikající a já se na ní nesmírně těším, protože už jsme se spolu několikrát setkali naposledy s rozhlasovým orchestrem Rai Torino, kde jsme spolu studovali Strausův houslový koncert, docela méně hranou houslovou skladbu. No a pražskému publiku se tedy představí v roli interpreta právě Beethovenova houslového koncertu, což samozřejmě vyzývá k velice jasným a vytříbeným kvalitám každého hráče, každého solisty. A moc se na to těším, protože je to opravdu taková i pro nás taková komorní hudba vložena do orchestrálního kabátu, takže bude to opravdu i pro nás velmi intenzivní a velmi taková detailní práce.
0: Já jim připomenu našim posluchačům, že s Alenou Baevou měl velký rozhovor můj kolega Ondřej Fischer v rámci pořadu Hudba v milénu v uplynulém týdnu, takže se mohou podívat na naše webové stránky a podcastových aplikacích si ten rozhovor eventuálně i poslechnout, kde ona právě hovoří o svých zkušenostech, o tom, jaký má nástroj a tak dále, že ona má pozoruhodný nástroj, pokud jim ty housle Guarneri jazzu William Kroll, což je nějaká ojedinělá záležitost, takže i to se tam lze připomenout. Ale pojďme ještě trošičku k tomu Beethovenovi. My si totiž příští rok vlastně budeme připomínat velké beethovenovské výročí, takže předpokládám, že tohle už je takový předkrm trošičku pro tu sezonu s Beethovenem.
1: Určitě, určitě. A já jsem nesmírně rád, že tento koncert je také zařazen do Evropského dne Ludvíka van Beethovena v televizi Arte, na televizním kanálu Arte. Tato televize bude tento koncert snímat a my budeme právě součástí toho jednoho dne, kdy zazní různé koncerty a různá Beethovenova díla v jeden den jeho oslav. Takže to je pro nás opravdu velká prestiž.
0: Tak ten Beethovenův houslový koncert je opravdu dílem nádherným, jak jste říkal, ten úplně zaplní tu první polovinu i tou kapacitou délky.
1: Ano.
0: Co bude v té druhé části? Už jste předeslal, že to bude Brahms. Co jste vybrali?
1: Tak vybrali jsme druhou symfonii Johannese Brahmse, která byla pro mě tím iniciačním vlastně setkáním s hudbou Johannese Brahmse, když teda pominu jeho houslový koncert, který samozřejmě mě hodně ovlivnil a s kterým jsem se velmi zabýval. Takže tato symfonie je pro mě velkou radostí. Myslím si, že jak posluchači, tak orchestrální hráči si toto dílo nesmírně užijí, protože Brahms ukazuje vlastně svou genialitu kompoziční ve všech možných rovinách, které si dokážeme představit. Je to plné vlastně takových krásných snových barev přes energické rytmické pasáže, které krásně naplní celou první větu v striktně sonátové formě, což je také vlastně jeho genialita, takový ten návrat vlastně po té programní hudbě, kterou se zabývali jeho starší kolegové jako Berlioz, Liszt nebo Smetana. On se vrací zpět vlastně do té formy takové té beethovenovské, mozartovské a využívá právě tady těchto forem, aby vlastně ještě překynula vlastně ta jeho genialita kompoziční a ta je znát vlastně v každém momentu, jak říkám, i druhá věta, opravdu nesmírně krásná, volná část, třetí taneční část, no a závěrečná část finále, která je explozí nápadu a vyvrcholením vlastně toho celého oblouku symfonického až v ten samotný závěr, takže myslím si, že je to opravdu taková ta klasická symfonie, jaká má být, se všemi těmi barvami, odstíny a náladami a já doufám, že opravdu společně s Beethovenem to vytvoří nádherný start do naší nové sezony.
0: Říkáte sám, že je velice barevná ta druhá Brahmsova symfonie v D-dur, znamená to, že to přeznamenání, to dur znamená opravdu, že to bude optimistické, že to bude plné nějaké dobré nálady.
1: Myslím si, že ano, že ta tonalita vlastně, která nás bude vlastně provázet celým večerem, tak vlastně ukotví tu krásnou, optimistickou a svěží atmosféru, kterou bychom všem přáli do celé naší sezony.
0: Tak zrovna jsem chtěla říct, co lepšího si přát na zahájení nové sezony, než takovou optimistickou náladu, která se jistě, ať už ty programy budou jakékoliv a mohou přinést některé třeba chmurnější kusy,
1: určitě,
0: tak ta krása hudby rozhodně bude provázet celou sezonu pražských symfoniků. Těším se, že se budeme setkávat tady s panem Tomášem Netopelem, šéfdirigentem pražských symfoniků i u dalších našich rozhovorů při dalších projektech, které budou v té sezóně před námi a ať se ta sezona vydaří nejenom co se týče pražských symfoniků, ale i vašich dalších projektů.
1: Děkuji mnohokrát a také se budu těšit.
0: Mějte se hezky,
1: naslyšenou.

0: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Doznívají meditace na staročeský chorál svatý Václave pro smyčcový orchestr, 35. dílo Josefa Suka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Petr Altrichter. A já vás vítám v tento slavnostní den, tedy v den české státnosti, krátce popolední při poslechu odpoledního vysílání. Na rádiu Klasik Praha je pondělí 28. září. Svátek v kalendáři samozřejmě má Václav, nejenom ten svatý, ale i vy ostatní, kteří slavíte právě dnes svůj svátek. Den české státnosti je daný zákonem, který je účinný už od srpna roku 2000 a připomíná českého knížete z rodu Přemyslovců, který byl samozřejmě zavražděn lidmi od jeho bratra Boleslava I., k čemuž došlo pravděpodobně v roce 935, ale neví se to určitě. Přesto se právě tento den, 28. září, stal dnem, kdy se do staré Boleslavy, kde se tahle ta událost přihodila, sjíždějí poutníci, aby uctili památku tohoto svatého muže. My si připomeneme možná ještě víckrát, ale teď už půjdeme dál v programu Rádia Klasik Praha v ten dnešní sváteční den, kdy se rozezní předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. A tak vám Ivan Lask přeje krásné sváteční odpoledne.

0: souvisí také vyznamenání Senátu České republiky osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. V 17 hodin obdrží zhruba podle informací z tisku 14 osobností stříbrné pamětní medaile předsedy Miloše Vystrčila. No a vy můžete tuto slavnostní událost sledovat na programu ČT24 právě od 17 hodin.
1: Klasik Praha.
2: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. V poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

V roce 1855 napsal Bedřich Smetana toto klavírní trio G-moll, finále presto, zahrálo trio Bohemo ve složení Jan Vojtek na klavír, Matouš Pěruška na housle a Kristýna Vocetková na violončelo. Český spolek pro komorní hudbu, samozřejmě při České filharmonii, vás zve na koncert, vlastně na koncerty, a bude to opravdu zajímavé pro ty, kdo milujete tvorbu Ludvíka van Beethovena a jeho houslové sonáty, protože právě oni kompletně postupně zazní v interpretaci houslisty Jana Fischera, koncertního mistra České filharmonie a kurátora spolku, a klavíristy Martina Kasíka. Celý cyklus se odehraje v pražském ve Dvořákově síni Rudolfína a bude proveden během 3 podvečerů a večerů. 11. října, 14. a 19. října. Tak se můžete podívat samozřejmě na stránky České filharmonie a pak už jen vyrazit na ambiciózní projekt, který nabídne jedinečnou možnost slyšet kompletní vývoj Beethovenovy tvorby pro housle a klavír. My sice v tom dnešním programu na rádiu Klasik Praha budeme hodně uvádět taky českou hudbu, vždyť jeden české státnosti, ale nebude chybět ani tvorba zahraničních autorů, třeba teď populární Planety Gustava Holsta. Vybrali jsme část, která nese název Saturn.

Saturn označený jako postel stáří, to je jedna z planet ze svity pro orchestr Gustava Holsta. Český národní symfonický orchestr dirigoval Paul Freeman. A vracíme se zase k české hudbě, a to v části Allegro Molto. Sonáty pro housle a klavír F-dur Antonína Dvořáka. Zahrají Jiří Vodička na housle a David Mareček na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Znala její největší tajemství, složila její největší hity a přesto zemřela v zapomnění. Objevte tragický příběh Marguerite Monod, klasicky školené klavírní virtuózky a geniální klavíristky Edith Piaf. Tvořili nerozlučný autorský pár, než ji šansoniérka odvrhla. Další díl pořadu Spektrum hudby začíná v sobotu v 18.00. Provází Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slavná sopranistka Renée Fleming, která proslula taky jako moderátorka přímých přenosů do kin z Metropolitní opery v New Yorku, právě teď zaspívala za doprovodu londýnské filharmonie, řídil sir Charles Mackerras, árii z opery Madame Butterfly Giacoma Pucciniho. A na závěr hodiny potěšíme ještě milovníky tvorby komorní, když uvedeme smyčcový oktet Es dur a část presto tohoto díla Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

0: Částí Brestho smyčcového oktetu S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho jsme se společně s dvěma tělesy Katio Reben a Belča Quartet přenesli přes 13. hodinu, kdy je den české státnosti, tedy pondělí 28. září.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Další hodinu vysílání jsme zahájili spolu s hudbou Johanna Ludwiga Bacha, což byl vzdálený bratranec Johanna Sebastiana Bacha, působil jako kapelník v Meiningenu. No a teď jsme slyšeli část jeho kantáty Ja mir hast du Arbeit gemacht, první část tohoto díla. Učinkovali baritonista Sebastian Mirus a kapela Solercia, kterou vedla Johanna Zoller. No a co uslyšíme dál? Už za chviličku to bude symfonická tvorba Ludwiga van Beethovena, uslyšíme část Heroiky, taky dílo Ervína Schulhoffa, divertimento pro smyčcové kvarteto či Listův druhý klavírní koncert a dur. A nebude chybět ani česká hudba, smyčcový kvartet číslo 1 e-mol z mého života či Janáčkova svita pro smyčce.

Scherzo ze symfonie číslo 3 S-dur Eroiky Ludvíka van Beethovena provedl Chicago Symphony Orchestra, který řídil Georg Scholty. Teď předpověď počasí, je sváteční den a láká k procházkám. Ostatně zapomeňte na obchody, ty jsou dnes zavřené, ty nad 200 metrů, takže zůstaňte raději venku na sluníčku, které bude odpoledne hřát. Nejvyšší teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech méně, kolem 16 a na Šumavě je dokonce až 20 stupňů Celsia. A pojďme poslouchat další hudbu, ta bude od Ervína Schulhoffa z debutového alba Smithsového kvarteta Krása, kvartet s názvem Mládí, vyšlo v roce 2025 a je to romance z divertimenta právě pro Smithsové kvarteto Ervína Schulhoffa.

Možná tušíte, že hudební skladatel Erwin Schulhoff byl skladatel nejenom, ale taky otec režiséra Petra Schulhoffa, který je znám z celé řady vynikajících komedií, ale tohle spáchal tedy jeho tatík, romanci Divertimenta pro smyčcové kvarteto. Hrál soubor Krása kvartet. A slíbil jsem taky část klavírního koncertu Ference Lista, tak teď právě začne koncert číslo 2 a dur, třetí věta tohoto díla v provedení klavíristy Jean-Yves Thibaudeta a orchestru Symphonique de Montréal řídí Charles Dutoit.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu přivítám hosta, který v tomto měsíci slaví významné životní jubileum. Vybral pro vás hudbu, k jejíž interpretaci si vždy přizval další muzikanty. Jaroslav Tůma bude hrát nejen na varhany, ale také na čembalo. Zeptám se na varhaní improvizaci, skladatelskou i pedagogickou činnost. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Poznali jste hudbu z filmu Kolia Ondřeje Soukupa? Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Libor Pešek. Možná jste sledovali, anebo možná taky nesledovali Golden Prague, tedy Zlatou Prahu, tento mezinárodní televizní festival, který právě skončil o tomto předchozím víkendu. A tady právě například portrét teroristy Pene Patyho získal Grand Prix Zlaté Prahy, cenu České televize. Si zase odnesl Stingův koncert v Rijksmuseu, takže různé hudební žánry a ta hlavní cena patří právě filmu Tenor, jmenují se Paty, režisérky Rebeky Tensliové. Ocenění nadace Dagmar a Václava Havlových vize 97 zase patřil televiznímu zpracování opery Platé, jehož producentem je sama Česká televize. Do letošního soutěžního ročníku se přihlásilo 84 snímků a mezinárodní porota udělila také 3 české křišťály a zvláštní uznání za mimořádný umělecký počin. A více informací si můžete přečíst na našich webových stránkách. Hrajeme českou hudbu, vyváče smyčcového kvartetu číslo 1 e-mol z mého života Bedřicha Smetany.

Leoš Čepický a Jan Šulmajster na housle, Jakub Čepický na violu a Michal Kaňka na violončelo. To je obsazení současné Vianova kvarteta. Vy jste teď slyšeli v jejich podání dílo z roku 1876, tehdy už zcela hluchého Bedřicha Smetany. Vyváče smyčcového kvartetu číslo 1 e-mol Z mého života. Za chviličku vás pozvu taky na koncert, který proběhne v Praze, ale předtím si pustíme Adagio e-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

Skončilo Adagio e dur Wolfganga Amadea Mozarta. Talichův komorní orchestr vám zahrál a na housle Jan Talich mladší solo v této skladbě. My se zase teď budeme věnovat převážně houslím, protože vás chci pozvat na svátky hudby v Praze a ne Václav Hudeček a jeho hosté, je to už 35. ročník. Koncert ve Dvořákově jesíně Rudolfína se koná 20. října v tomto cyklu. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Václava Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, přední česká violistka Kristýna Nuzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci, sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Tak to je pozvánka na tento koncert, kde bude znít hudba různých autorů a u nás teď zazní presto svity pro smyčce Leoše Janáčka v provedení souboru Kamerata Bohemika Prague a řídí Gudny Emilsson.

0: Klasik Praha.
1: První symfonii D-moll ve dvořákovském duchu a progresivní Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ivese z přelomu 19. a 20. století přináší další díl pořadu Švédský stůl. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Dnes prožíváme u nás v Česku den významný, tedy den české státnosti. Tohle byla taky slavnost, slavnostní vojenský pochod. Pochod číslo 1 D-dur Allegro con molto Edvarda Elgára. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Adrian Lieper. Je svatého Václava, pondělí 28. září, vy dál posloucháte naši stanici, za chviličku už s operní hudbou.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: z opery Igenoti na rádiu Klasik Praha. Teď dozněla tato část díla operního Giacoma Meyerbeera. Zpíval basista Cesare Siepi a hrál orchestr Národní akademie svaté Cecílie v Římě. Řídil Alberto Errede. Tím začala další hodina našeho vysílání, už za chviličku s hudbou Hanse Rota, uslyšíme hudbu filmovou, nebo i takovou drobnost Banjo and Fiddle, Williama Crolla, populární skladbičku, včetně třeba části nedokončené symfonie číslo 8 H moll, France Schuberta a nebo díla Vítězky Kaprálové české autorky. Teď vás pozdraví dirigent, který bude řídit Bamberský symfonický orchestr a my si poslechneme třetí větu Frisch und Lebhaft, symfonie číslo 1 E dur Hanse Rotha, tedy žáka Antona Brucknera.
1: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače Rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

Hans Roth napsal jedinou symfonii E-dur a my jsme poslouchali třetí větu tohoto díla Frisch und Lebhaft s Bamberským symfonickým orchestrem, který řídil Jakub Hruša. Už za dva dny, a to bude ještě v měsíci září, ve středu v 19 hodin, uslyšíte další vydání pořadu Hudba stříbrného plátna. Nikolaj Bojčev vám za chviličku řekne téma. Předtím pouštíme ještě hudbu z filmu Piano Michaela Nymana.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité

0: Vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás. Profi voda, s tou se nemusíte
2: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Banjo and Fiddle, to je taková krátká zajímavá skladba, populární od Williama Crowla. Zahráli ji Augustin Hadelich a Orion Weiss na rádiu Classic Praha. A je to americký klavírista, mimochodem žák Emanuela Axe, a William Crowell je americký houslista a skladatel. Tak skončila tahle žertovná skladba na rádiu Classic Praha. Já vás pozvu na koncert, který pořádá FOK v kostele svatých Šimona a Judy, a to už zítra, 29. září v 19 hodin a 30 minut, a vystoupí tady Czech Ensemble Barok. Programu jsou díla Claudia Monteverdiho a taky Adama Václava Michny z Otradovic. To bude mše ze sbírky Sacra et Litanie. Girolama Frescobaldiho, Giovanniho Valentiniho a Antonia Bertaliho. Tak si to přijďte užít se souborem Silencium, taky z Czech Ensemble Barok, a představení bude, tedy provedení těch děl bude dirigovat Roman Válek. Už zítra v 19.30 v kostele svatých Šimona a Judy. U nás na rádiu Classic Praha teď nedokončená, jak se jí říká, symfonie číslo 8 H-moll Franze Schuberta.

František Weiner dirigoval Český symfonický orchestr v první části Allegro, takzvané nedokončené symfonie číslo 8 H-moll Franze Schuberta. Symfonické dílo bude znít i v programu dnešního večerního koncertu bez smokingu ve 20 hodin. Bude to 7. symfonie E-dur Antona Brucknera. Českou filharmonii bude řídit Lovro von Matačič. No a další program koncertů bez smokingu od úterka až do neděle najdete na našich webových stránkách. Teď vám pustím drobnější dílko, je to část Mesto triové sonáty G-moll Georga Filipa Telemana a zahrají na housle Andrew Menzi, na hoboj Marcel Ponzelé, na violončelo Jaap ter Linden a na čembalo Ton Koopman.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Písně pro solový hlas a orchestr přišel od Vítězslavy Kaprálové na rádio Klasik Praha. Zpívala Veronika Rovná, soprán, a Janáčkovou filharmonii Ostrava řídila Alena Hron. Píseň se jmenuje S Bohem a šáteček a je vydaná tahle ta píseň taky v rámci dvojalba s kompletním orchestrálním dílem Vítězslavy Kaprálové. Premiéru ta už byla 31. října 1940 v Brně, ale už po smrti autorky.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
3: Ladíte Klasik Praha.

Součástí opery Cid de la Masnetta je také tato baletní hudba, z ní jsme uvedli Navarez, jednu část. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Keith Clark. Poslední skladba této hodiny je od Marka Učelínyho a je to sonáta číslo 18.

0: A tak už se uzavřela tato hodina odpoledního programu na Rádiu Klasik Praha v dnešní sváteční den. Poslouchali jsme sonátu číslo 18 Marka Učelínyho. Učinkoval soubor Il Giardino Armonico, umělecký vedoucí Giovanni Antonini. Je minuta po 15. hodině.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Jan Simon klavír, Josef Suk a Pavel Šporcl housle, Karel Untermiller viola a Jiří Bárta violončelo. V takové vybrané společnosti interpretů jsme teď byli, když jsme poslouchali finále klavírního kvintetu G-moll Josefa Suka.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ano, je teda svátek, ale je taky zároveň pondělí a tak je tu poprvé dnes novinka tohoto týdne na rádiu Klasik Praha, se kterou vás seznámím. Ta rubrika Novinka týdne v tomto týdnu představuje novou českou nahrávku oratoria Jana z Arku na hranici, které v roce 1935 napsal švýcarský skladatel Arthur Honegger na libreto básníka Paula Claudela. Album vyšlo v pátek 25. září u vydavatelství Animal Music a bylo natočeno loni v únoru na koncertech ve Dvořákově síni v Rudolfínu, kde dílo provedla Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Kínův dětský sbor a mezinárodní ansámbl solistů a taky herci Audrey Bonnet a Sébastien Détrier v hlavních mluvených rolích. Celý tento obsáhlý instrumentální a vokální aparát dirigoval sbormistr Lukáš Vasilek. Je to působivé dílo, které je inspirováno středověkými náboženskými hrami, obsahuje však i satirické prvky a po hudební stránce se vyznačuje stylovou rozmanitostí. Natočila Česká filharmonie už v 70. letech pod taktovkou dirigenta Serge Bodo. V tomto smyslu se jedná o teprve druhou českou nahrávku, pořízenou po více než půl století. Do historie české hudby se zapsalo i uvedení skladby dramaturgem České filharmonie Ivanem Metkem v roce 1970 k připomínce sebeupálení Jana Placha. Rozhovor o nahrávce s dirigentem a sbormistrem Lukášem Vasilkem odvysíláme tento týden na rádiu Klasik Praha také 29. září a pak 2. a 3. října v pořadu Hudba v miléniu. Ale teď si jako hudební ukázku poslechneme úryvek z části oratoria pojmenované Janin meč. V podání dětského sboru zazní mimo jiné melodie francouzské májové lidové písně Trimazon, prostupující celým dílem.

mon ami, toujours.

Tak to byla alespoň krátká ukázka z oratoria Jana z Arku na hranici Artera Honeggera, švýcarského hudebního skladatele, na libreto básníka Paula Claudela. Další informace, i ty, které jsem říkal, si můžete přečíst na našich webových stránkách. My musíme jít dál v dnešním svátečním odpoledním programu, a to teď tématem z filmu Návrat do budoucnosti, které napsal Alan Silvestri.

0: Klasik Praha.
1: Pod italským pseudonymem Giovanni Punto se proslavil český virtuos Nálesní roh, houslista a hudební skladatel Jan Václav Stich, nebo chcete-li německy Johann Wenzel Stich. Jeho odkaz zahrnuje především díla pro Lesní roh, ale i školu hry a sbírku denních cvičení pro tento nástroj. 280. výročí jeho narození připomeneme v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohaus v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Mladý český klavírista Jan Schulmeister natočil 5 preludií Alexandra Scriabina. My jsme vybrali z nahrávky Andante H-dur, tedy první z těch 5 preludií. Teď je tu pozvánka. Pozvánka ne do Prahy, ale na sever Čech, protože vás chci pozvat na probíhající festival Lípa. Muzika na už 25. ročník, který se bude konat až do 2. listopadu. Tématem je tentokrát oslavovaná, milovaná, obdivovaná a uctívaná žena. Takže ženy hrají tady klíčovou roli, nejenom jako umělkyně, tedy ty, které interpretují jednotlivá díla, ale i jako autorky. A tak se můžete přijít podívat taky na divadelní představení, které doprovází beseda s Markem Orkováchou ve čtvrtek 1. října v 19 hodin do České Lípy, do Jiráskova divadla, a představí se tady Sarah Haváčová v hlavní roli Almy Rose. Příběh, který tedy představuje festival právě v rámci ženské dramaturgické linie. Ženský osud mezi hudbou a temnotou. Příběh houslistky Almy Rose. To jsou podtituly. Ona se narodila ve Vídni v roce 1906 do hudební rodiny jako dcera vídeňského houslisty a neteř Gustava Mahlera. Měla tedy hudební dráhu de facto předurčenou a jako houslistka koncertovala pak po celé Evropě. Ovšem ona se věnovala pak i provádění zakázaných židovských a polských skladatelů a v Osvětimi v roce 1944 zemřela. Tak se můžete přijít na to podívat. Ještě jednou připomenu termín tohoto představení na 25. ročníku festivalu Lípa muzika. Je to 1. října ve čtvrtek a to nejenom v 11, ale taky v 19 hodin bude to tam představení hráno dvakrát. No a my už hrajeme hudbu Dmitrije Šostakoviče, presto symfonie číslo 6, H-moll.

Symfonie číslo 6 H-moll a zní třetí věta presto od Dmitrije Šostakoviče, teď v provedení Filharmonie Oslo, kterou řídil Klaus Mäkelä. V těchto dnech oslavuje Jiří Suchý neuvěřitelné 95. narozeniny a je stále činný v divadle a Česká televize mu samozřejmě taky vzdává hold. Teď se tady dívám do programu a dnes ve 20 hodin a 15 minut na ČT Arce můžete podívat na Kytici. To je jedna z nejúspěšnějších her v historii divadla. Semafor, mimořádné jubileum, se tím samozřejmě připomíná Jiřího Suchého, který napsal se skladatelem Ferdinandem Havlíkem a v rámci tohoto večera, který věřím, že se vám určitě bude líbit, bude účinkovat teda ti mladší už z divadla Semafor. Nebude to samozřejmě ta inscenace Kytice, kterou třeba já znám ještě z černých desek.

Jsme teď u hudby českých autorů. Belfiato Quintet zahrál Lento Allegro Moderato dechového kvintetu Esdur Antonína Reichy a následovat bude ukázka ze třetí symfonie Antonína Dvořáka. Poslechneme si finále Allegro vivace tohoto díla. A to v provedení Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, řídit bude ale český dirigent Libor Pešek.

0: Libor Pešek dirigoval Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ve finální větě třetí symfonie S-dur Antonína Dvořáka.
1: Klasik Praha.
2: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Tak to byla krásná podmanivá píseň z pera Claudia Monteverdiho. My jsme slyšeli tuto skladbu. Jmenuje se to duet Popeji a Nerona a je samozřejmě z opery Korunovace Popeji Portimiro. Zpívali vám Magdalena Kožená, mezzosoprán a sopranistka Anna Prohaska. Hrál orchestr La Cetra Barok Orchestra a řídil Andrea Marcon. Teď už se pomalu blíží 16. hodina, na rádiu Klasik Praha začne podvečerní programový blok a to už za chviličku, jak vám prozradím pár titulů z této hodiny, už za chvíli se totiž rozezní významné dílo. Bude to symfonie číslo 5 sismol Gustava Mahlera, slavné Adagietto z tohoto díla. A pak si pustíme hudbu Johanna Sebastiana Bacha či Aarona Copelanda a taky od Morisa Ravela Adagio jeho klavírního koncertu G-dur. Kromě toho tady budou i pozvánky třeba na koncert a další zajímavosti. Poslouchejte dál svoje oblíbené rádio, teď už bude 16 hodin.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Už doznívá slavné adagietto, čtvrtá věta symfonie číslo 5 cis-moll Gustava Mahlera. Minnesotský orchestr řídil Osmovenské. Přidám teď předpověď počasí pro noc a zítřejší den. To už bude den pracovní v tom příštím zkráceném pracovním týdnu. V noci budou nejnižší teploty mezi 12 až 7 stupni Celsia, bude skoro jasno. Nebo jasno, ojediněle se mohou vytvořit mlhy. No a zítra v úterý dosáhnou nejvyšší teploty zase příjemných 20 až 24 stupňů Celsia při převážně jasné obloze, tak se zase máme dál co těšit na probíhající babí léto.

Dílo zakladatele rodiny Bachů, tedy Johanna Sebastiana Bacha, v jeho koncertu pro housle a smyčce číslo 1 a mola v části první si zahráli Giuliano Carmignola na housle a koncerto Keln. Aaron Copland skládal hudbu převážně k baletům, tento americký skladatel, ale složil třeba i tuhletu hudbu k dokumentárnímu filmu The City. Navštívíme Newtown s orchestrem Post Classical Ensemble, řídí Angel Hill Ordonez.

0: Klasik Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
9: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Claude Debussy napsal kantátu s názvem La Demoiselle Elie a preludium v úpravě pro klavír samozřejmě zahrál teď Víkingur Olafsson. Teď pozvu vaše děti a vás, vaše rodiče či prarodiče do Smetanovy síně obecního domu v Praze už na 3. října v sobotu v 11 hodin, kde pokračuje cyklus Orchestr na dotek. Hudba jako spohádky, draci a jiná zvířata. To je podtitul tohoto pořadu. Děti se tady seznámí zase s celou řadou zvířátek, ale taky s draky, princeznami. Mohou se tam zasmát, podívají se do jiných světů a to všechno samozřejmě prostřednictvím hudby. Pražské symfoniky bude řídit dirigent Jan Kučera, spoluúčenku jí hudební klub FIG, baletní příprava Národního divadla, gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy. Programem vás budou provázet Johana Schmidmajerová a Marek Němec, který se ujal také režie podle scénáře Tomáše Končinského. Tak to vše pro vás a vaše děti 3. října v 11 hodin v sobotu ve Smetanově síni obecního domu v Praze.

Giovanni Antonini vede soubor Il Giardino Armonico, teď přenesli presto koncertu pro dvoje housle, violu a smyčce Francesca Duranteho. A na řadě je hudba Maurice Ravela, z jeho klavírní tvorby jsme vybrali koncert pro klavír a orchestr G-dur, z něho část druhou Adagio. A zahrají na klavír Song Jin Cho a Bostonský symfonický orchestr, který řídí Andris Nelsons.

Song Jin Cho u klavíru, Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Andrisem Nelsoncem a Adagio koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. To byl náš další hudební program. Pomalu se uzavírají slavnosti kolem svatého Václava a jeho zavraždění ve Staré Boleslavi jeho bratrem Boleslavem I. My jsme si dnes po celý den připomínali Den české státnosti. Také Czech Ensemble Barok Orchestra, Silencium Ensemble a Soliste se chystají ještě dnes večer v Šumperku na koncert, který se jmenuje a začíná v 19 hodin v šumperském klášterním kostele svatováclavská mše. Zazní tady díla Giovanniho Valentiniho, Adama Václava Michny z Otradovic, Girolama Frescobaldiho a dalších autorů. Tak to jenom taková připomínka toho té dnešní události. Možná, že nás digitálně posloucháte někde v okolí, tak ještě třeba koncert od 19 hodin v Šumperku stihnete. My se ale teď podíváme do slavné a známé opery, která patří ku Praze. A to je opera Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to taková ta hororová scéna závěrečná této opery. Don Giovanni hrát bude Chamber Orchestra of Europe, řídit Claudio Abbado a zpívat Simon Kinnisight, Bryn Terwell a Matti Salminen.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Tohle je Klasik Praha.

0: Část v kostele jsme teď uvedli ze slovácké svity Vítězslava Nováka se státní filharmonií Brno, kterou řídil Karel Šejna. Na hodinách bude za chviličku už 17. hodina 28. září roku 2025 a uslyšíme skladby, které vám teď postupně budu představovat, a pak už se odmlčím, protože je pondělí sice, ale je svátek, takže od 18 hodin na to budete sami, ale můžete sledovat název skladby a jméno autora samozřejmě na našich webových stránkách. No a pak už začnou taky pravidelné pořady. Ty vám za chvíli připomenu, ale nejprve uvedu následující skladbu, která právě začíná po 17. hodině. Allegro Energico e Passionato, symfonie číslo 4 e mol, Johannesa Brahmse.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

John Eliot Gardiner dirigoval Orchestr Revolutionnaire et Romantique ve čtvrté větě symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Posloucháme především hudbu samozřejmě na rádiu Klasik Praha, ale taky vás rádi upozorňujeme třeba na našich webových stránkách na zajímavé výstavy nebo v tomto případě obohacení sbírek Národní galerie v Praze. Národní galerie slaví 230 let v letošním roce a oživuje třeba Veletržní palác řadou nových uměleckých intervencí. Vedle děl ze sbírky umění po roce 1945 nabízí návštěvníkům také mimořádnou možnost vidět ikonickou kresbu Igona Šíleho sedící žena s pokrčenými koleny z roku 1917 a nebo taky zavěšený objekt Jana Kaplického Bublina. Můžete se přijít podívat do Veletržního paláce, uvidíte toho tam samozřejmě ještě mnohem a mnohem víc.

Mezzosopranistka Joyce Di Donato představila árii z opery Molinára, árii s názvem Nel Corpio Non Mi Sento. Napsal Giovanni Paisiello. Teď hudba filmová, takže z opačného trošku spektra těch skladeb té hudby, kterou vysíláme, je z roku 2021 z filmu Francouzská depeše. Autorem hudby je Alexandre Desplat. Orchestr de Paris řídí sám autor.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

Klavírista Igor Levit, ten nahrál všechny klavírní sonáty Ludvíka van Beethovena v roce 2019. My jsme poslouchali Adagio Cantabile z patetické sonáty pro klavír číslo 8 C mol tohoto skladatele. Znáte pořad Na plovárně, pořad České televize? Určitě ano, vždyť už čtvrt století Marek Eben vede rozhovory s výjimečnými osobnostmi z celého světa. Letos se pořad dočkal svého tisícího dílu. A právě toto významné jubileum se stalo inspirací taky pro výstavu. Takzvaný 34. domácí úkol Galerie La Femme, to je tradiční projekt, který propojuje současné výtvarné umění se společným tématem. Výtvarníci se tedy vydávají symbolicky na plovárnu, a každý si zvolí některou z osobností, která byla hostem pořadu, a vytvoří dílo inspirované životem, tvorbou, názory nebo atmosférou onoho rozhovoru. Třeba výtvarníci se s fenoménem Na plovárně vyrovnali každý po svém. Někdo vytvořil portrét konkrétního hosta, jiný se zase inspiroval jeho tvorbou, osobním příběhem nebo jediným detailem, který mu utkvěl v paměti. Další zvolili humor, nadsázku či metaforu třeba. Dalaj Lámu například nahradil klid buddhistického chrámu. Teodor Pištěk se objevil prostřednictvím katalogu výstavy, která ovlivnila mladého autora, a Boris Hirku se stal předmětem osobní výtvarné pocty svého přítele. Prostě najdete tady celou řadu osobností, třeba Olbrama Zoubka, sochaře Bohumila Eliáše, Lamborghini, který zaujal jednoho z výtvarníků, a tak Lamborghini, tedy to auto asi zaujalo jednoho sochaře, a tak se o tom můžete jít přesvědčit sami do Galerie La Femme na výstavu Na plovárně. A já vám pustím slovanský tanec z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera.

Králem proti své vůli. A z této opery byl Slovanský tanec. Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu řídil Richard Heyman. Na rádiu Klasik Praha se teď rozezní hudba Karla Friedricha Abela, tedy tohoto hudebního skladatele německého z období klasicismu. Hrál taky výborně na violu, da gamba, pro niž složil významnou hudbu. No ale my si teď poslechneme Andantino z jeho symfonie S-dur. Hraje The New Dutch Academy a řídí Simon Murphy.

A ještě jsme přidali jednu ukázku ze symfonie, a to symfonie číslo 4 Ádor kamaráta Miloslava Kabeláče. Presto hrála komorní filharmonie Pardubice, kterou řídil Marko Ivanovič. Už se blíží pomalu večerní pořady, když mezi 18. a 19. hodinou budete poslouchat jenom hudbu. No ale potom se o slovo přihlásí mí kolegové a taky naši spolupracovníci. Prvním z nich v 19 bude Jiří Vejvoda, který v pořadu Slavná auditoria bude se pohybovat po stopách odrodilce, tak zní název jeho pořadu, prostě po místech, která jsou spjatá se skladatelem Oskarem Nedbalem. Večerní koncert je zasvěcen jediné skladbě, ten bez smokingu ve 20 hodin, a to symfonii číslo 7 E-dur Antona Brucknera. Českou filharmonii bude řídit Lovro von Matačič. A konečně ve 22 hodin Nikola Bujčev v pořadu Hudba stříbrného plátna připomene slavné soundtracky Jerryho Goldsmitha. Teď je tu ještě další skladba této hodiny, je od Richarda Strause. Poslechneme si smyčcový sextet, druhou část tohoto díla z opery Capriccio.

0: Z alba věnovaného hudbě Richarda Strause byla naše ukázka druhá část smyčcového sextetu z opery Capriccio od Richarda Strause tedy. A učinkovali a hráli vám Reno Capison na housle, Christoph Konz na housle, Gérard Cosé na violu, další violista Veronika Hagen, Julia Hagen na violončelo, taky Clemens Hagen na violončelo. Tato nahrávka vznikla v roce 2025 a sextet je předehrou ke Strausově poslední opeře Capriccio z roku 1942. Teď se blíží pomalu 18. hodina. Ivan Lesk se s vámi teď od mikrofonu rozloučí. Popřeji vám příjemný večer. Moje kolegyně vás teď ještě pozve taky na svůj pořad, který má premiéru v sobotu 3. října. A pak už se zaposloucháte do poslední skladby této hodiny, což bude Allegro non troppo, symfonie D moll Cesara Franka. Hrát bude Filadelfský orchestr, který bude řídit Riccardo Muti. Tak přeji krásný sváteční večer.
1: Klasik Praha.
2: Původně vystudovala Vysokou školu ekonomickou a operní zpěv na Pražské konzervatoři a na Manhattan School of Music. Žila přes 10 let v New Yorku, kde zpívala, moderovala a po nocích občas nalévala drinky v drsném Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se musela vrátit do Čech. Od května loňského roku tak vede rozhovory v prostoru X Reflexu. Mým dalším hostem je Pavlína Horáková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
1: Jsme Klasik Praha.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Posloucháte Klasik Praha.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Když chci...

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Ladíte Klasik Praha.
2: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vydejme se tentokrát do různých míst na mapě České republiky, ale i Slovenska a Chorvatska. Tam všude totiž narazíme na památky spojené se životem a tvorbou skladatele, dirigenta a violisty, který by si, po mém soudu, muzeum zasloužil. Zatím ho ovšem nemá. A tak nezbývá, než se vydat po jeho stopě, která je roztroušena od Tábora přes Bratislavu po Záhřeb. Z této nápovědy je asi patrné, o koho se jedná, a že díky památkám alespoň letmo zmapujeme příběh muže, který ve svém povolání dokázal mnohé, ale své soukromí neměl snadné. Přičítat to mohl, dá se zkratkovitě říci, sobě i době. Oskar Nedbal, o něm je řeč. Autor baletů jako Z pohádky do pohádky, či skladeb jako Vals Trist. Ovšem také, a o tom se ví méně, spoluautor hudby k němému velkofilmu o svatém Václavovi. Zároveň svého druhu Aha Sfér, nucený okolnostmi měnit svá působiště tak dlouho, až jej nesmlouvavý osud dostihl. Nedbalův příběh mi v jedné ze svých stěžejních kapitol připomíná vzlety a pády jiného českého umělce, bezmála vrstevníka, totiž architekta Jana Kotěry. A v obecném pojetí se dotýká ověřené pravdy spojené s prudkými změnami ve společnosti a v politice. Jakkoliv na ně lze vesměs nahlížet jako na potřebné a pozitivní, jejich průvodním jevem bývá i dočasné vyřizování účtů, ne-li záměrná likvidace schopných konkurentů, pro níž nastala vhodná chvíle. Vždyť jak jinak číst štvanici, jaká se po vzniku Československa v roce 1918 rozpoutala na úkor výjimečného architekta Kotěry jen proto, že předtím v rámci Rakouska-Uherska uplatnil svůj talent ve Vídni. Náhle byl pro část pražské elity kolaborantem a zaprodancem. A totéž potkalo ve stejné době a ze stejných důvodů také Oskara Nedbala. Stal se v nově vzniklé situaci, a teď cituji, odrodilcem, zrádcem, překabátěncem. Mnohé o jeho klikaté životní pouti vypovídají vzpomínky v podobě pamětních desek na zdi, bronzových či dřevěných byst, či naopak nově vytvořených prostor, které ovšem vzdali skladatelově příběhu nenápadný hold. Navštivme je jednu po druhé. Vznít přitom bude, jak jinak, hudba Oskara Nedbala. A jako první to bude zmiňovaný Vals Trist s baletní pantomimy Pohádka o Honzovi. Hrát bude Dvořákův komorní orchestr pod taktovkou Miroslava Homolky.

Každý z nás vystřídá během života několik, či spíše celou řadu domů, ale jen jeden je tím rodným. V případě Oskara Nedbala, mimochodem spolu s Josefem Sukem, nejoblíbenějšího žáka Antonína Dvořáka, se musíme vydat do historického centra jeho českého města Tábor. Tam totiž Nedbal nejen přišel na svět, ale setrval během dětství a raného mládí až do doby, kdy se přesunul na pražskou konzervatoř. Ať už náhodou či osudovou volbou, budoucí skladatel, dirigent a violista se narodil v táborské Palackého ulici hned naproti divadlu, které dnes po mnoha peripetiích konečně nese jeho jméno. A pokud by mohl cestovat časem a vkročil dnes do něj, byl by, domnívám se, potěšen hned z několika důvodů, i když by ho nepoznal. Tolik se totiž od jeho času toto divadlo změnilo. A v dobrém. Především by se Nedbal zajisté velmi zajímal o zdejší raritu, která vznikla během přestaveb i přístaveb a zaslouží si v budoucnu samostatný pořad. Táborské divadlo Oskara Nedbala má totiž jedno jeviště, respektive pódium, to podle toho, zda na něm vystupují herci či hrají hudebníci, ale dvě hlediště, větší a menší, podle toho, o jaký večer se jedná a kterým směrem umělci své publikum oslovují. Radost by určitě měl Nedbal i ze své bysty, která spolu s jeho zvětšeným autogramem na zdi vévodí divadelnímu předsálí. Poněkud netradičně byla vytvořena ze dřeva. Divadlu ji darovalo Muzeum české hudby a následně pomohlo i s takřka detektivním pátráním, kdo je autorem tohoto vkusného díla. Za jeho vznik vděčíme řezbáři Rafaelu Michalíkovi, o kterém jsem při vší snaze nedokázal zjistit víc než to, že žil a tvořil v letech 1915 až 1989. Vraťme se ale z divadla k protějšímu domu s adresou Palackého 355. Od něhož jsme při odkrývání památek na Oskara Nedbala vyšli. Roku 1936, tedy 6 let po umělcově úmrtí, zde byla instalována pamětní deska s konstatováním, že tady se 3. dubna 1874 narodil. Nepříliš daleko odtud se nachází budova, ve které sídlí husitské muzeum. Běžně se tam chodí za předměty nejrůznějšího druhu, připomínajícími Jana Žižku a jeho druhy. Vždyť s nimi je spjat vznik Tábora. K němuž došlo po jejich tehdejším přesunu z míst, kde nyní leží se Zimovo ústí. Překvapivé je ale zjištění, že i tady, v muzeu zasvěceném husitům, lze nalézt řadu jiných, často podstatně mladších dokumentů. Patří mezi ně i ty, které nabízejí několik zajímavostí o Oskaru Nedbalovi. Další hudební ukázkou bude Nedbalovo Scherzo Capricce, které zahraje Česká filharmonie, řízená Gerdem Albrechtem.

Ponechme stranou takřka pikantní peripetie, které souvisely s Nedbalovou láskou, kterou doslova odloudil kolegovi z českého kvarteta, aby se následně po složitostech s jejím rozvodem stala skladatelovou druhou chotí. Mnohem méně se ví o jeho první manželce Josefíně, dceři táborského hoteliéra, protože už po 3 letech společného života zemřela. Čas jí proto bohužel neposkytl možnost poznávat se svým chotěm místo nedaleko Tábora, kam se velice rád uchyloval. Každopádně však platí, že tam, kam míříme nyní, býval prý Oskar Nedbal šťastný. Podle pamětníků, a teď cituji, chodíval do lesa směrem k Lysému vrchu, sedával tam a zpíval tak krásně a tak nahlas, že se to rozléhalo po širém kraji. Konec citátu. Zmíněný kraj se nachází u vsi Borotín a zámeček, který Nedbal navštěvoval, se jmenuje Kamenná Lhota. Kdysi sloužil jako penzion, kde se skladatel těšil z okolní přírody a z klidu, který vydatně potřeboval. To vše by bylo nenávratně ztracenou minulostí nebýt stavby, která v těsném sousedství zámečku vznikla v letech 2022 až 2025 a v zápětí získala plným právem cenu za architekturu. Nový dům si do vínku vepsal 3 slova – kontemplace, inspirace, rekreace. Navrhl jej pro sebe a svoji ženu, kurátorku a galeristku Jolantu Trojak, pražský architekt Jan Žaloudek. A jakkoliv je krásný, neměl by v tomto vyprávění své místo nebýt jedné záslužné okolnosti. Vědomi si souvislostí, manželé svůj příbytek nazvali po slavném skladateli Dům Oskar. Nedbalův v roli skladatele i dirigenta dlouho, konkrétně od roku 1906 až do roku 1918, oslňoval Vídeň. V čele orchestru Ton Küstler i na divadelních pódiích zde premiéroval nejen svá díla, ale dával příležitost i umělcům z rodné země, například Janu Kubelíkovi či Emě Destinové. Jak se blížil konec mocnářství a město znervóznělo, začala proto do Nedbala bušit kritika za, a teď cituji, propagování děl nespolehlivého a zrádného českého národa. Konec citátu. Tím paradoxnější a pro Nedbala trpčí byl verbální výprask, který ho po vzniku Československa přivítal doma. Metropole nad Vltavou mu uštědřila bezpočet políčků, pro mnohé

z oboru byl tím zrádcem, odrodilcem, překabátěncem. Na rozdíl od Kotěry, kterého se zastali mladší kolegové, takže se dokonce dočkal návrhu na Masarykův byt na Hradě, nikdy ovšem nerealizovaného, musel Nedbal přesídlit do Bratislavy. Tak jako později a v jiných souvislostech Václav Talich, také on zde našel uplatnění. Konkrétně v Národním divadle, které, co by ředitel, zachraňoval tak sveřepě, až sám uvízl v neřešitelných dluzích. Je proto záslužné, že na něj v Bratislavě nebylo zapomenuto. Do třetice teď z Nedbalovy tvorby zazní Balábile z groteskní baletní pantomimy Princezna Hyacinta. Hrát bude Dvořákův komorní orchestr, řídí Miroslav Homolka.

Ve Slovenském národním divadle má Oskar Nedbal svou bystu od sochaře Josefa Pospíšila a na domě v nedalekém Vajanského nábřeží, kousek od Dunaje, se vyjímá jeho pamětní deska. Spíš než dům je to palác, zvaný Jurenákův po bankéři, který ho dal v předminulém století postavit. A dcerku z bohaté rodiny tady za svého pobytu vyučoval hře na klavír samotný Johannes Brahms. Později se v něm pronajímali byty, jeden si od roku 1923 vybral Oskar Nedbal. Pořádal v něm komorní koncerty a chodil odtud do blízké kavárny Reduta číst denní tisk. Když se jeho bratislavská kariéra zhroutila, odcestoval Nedbal na svoji poslední životní štaci do Záhřebu. Zdrcený z bankrotu, sáhl si po štědrovečerním koncertu 24. prosince 1930 na život. A poté dlouhých 66 let odpočíval na místním hřbitově Mirogoj, zajímavé tím, že jsou zde pohřbíváni jak katolíci, tak protestanti, luteráni i židé, či muslimové, a nebo bezvěrci. V dopise na rozloučenou prý Oskar Nedbal uvedl, že si nepřeje být pohřben v Československu. Je-li tomu tak, nebylo mu nakonec vyhověno, neboť nyní spočívá mezi dalšími českými velikány na Slavíně. Vzpomínku na Oskara Nedbala uzavřeme hudbou z baletu Z pohádky do pohádky, hraje opět Dvořákův komorní orchestr, řízený Miroslavem Homolkou.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Vítám všechny posluchače dnešního večerního koncertu, který dnes věnujeme hudbě Antona Brucknera. U kolébky hudební poetiky tohoto skladatele druhé poloviny 19. století stály vedle Beethovenova symfonismu a bachovského kontrapunktu především Wagnerova harmonie, instrumentace a dramatický patos. Nicméně jeho umění se míjí se všemi tehdejšími vůdčími estetickými proudy, a to přesto, že se k principům listovsko-wagnerovského novorovantismu sám přihlásil. Pro dnešní večer jsme pro vás vybrali Brucknerovu symfonii číslo 7 E-dur, která je autorovou bezesporu nejpopulárnější symfonií. A spolu se symfonií číslo 4 tvoří dvojici, s níž se i na koncertních pódiích setkáváme nejčastěji. Symfonii E-dur začal Bruckner psát, jak se sám vyjádřil, v září roku 1881 v předtuše Wagnerovy smrti, jež potom v průběhu práce na skladbě v roce 1883 skutečně nastala. Brucknerovo zbožňování a zbožšťování Wagnera bylo poněkud přemrštěné. Stejně jako ostatně nebyly standardní Brucknerovy city k mnoha lidem, s nimiž se stýkal. Brahms jej dokonce považoval za neškodného blázna. Doslova se vyjádřil: ubohý, pomatený muž, jehož mají na svědomí kněžouři od svatého Floriána. Sám Bruckner zase své poslední setkání s Wagnerem v červenci 1882 u příležitosti Parsifala popsal takto: když mi nejvyšší, rozuměj Wagner, podal ruku, zasypal jsem jí polibky a řekl jsem: ach, mistře, zbožňuji vás. Wagner na to řekl: uklidněte se, Brucknere, dobrou noc. To byla poslední slova, která mi mistr řekl. Ať už si o vztahu těchto dvou velikánů dnes myslíme, co chceme, je jisté, že Wagner Brucknera mocně ovlivnil a že 7. Brucknerova symfonie, často se jí také říká Wagnerovská, má v sobě nejvíce vroucnosti upřímně zažitého citu a je přímo nabita šťastně zvolenými tématy. Působí nejuceleněji, nejvyváženěji a zřejmě i proto byla ušetřena pozdějších autorských úprav. Hlavní téma první věty se objevuje v tichém tremolu smyčců a se svými 21 takty je to jedna z nejrozměrnějších a vnitřně nejbohatších myšlenek v dějinách hudby. Z ní a ve vztahu k ní se rodí a odvozují nejen další dvě témata v této části, ale průběh celé skladby. Zatímco zvukově hýřivé skerco, tedy třetí věta symfonie, s ostře rytmizovaným tématem složeným z praintervalů oktávy, kvinty a kvarty, je nejvděčnější posluchačsky, volná věta adagiová, tedy druhá, je pokládána za umělecký vrchol díla. Bruckner v něm na Wagnerovu počest vedle dvou stavebně nosných témat užívá i melodie ze svého souběžně komponovaného Tédeum. V této větě také Bruckner jako první v neoperní partituře použil 4 takzvaných Wagnerových trub, které si bayreuthský mistr nechal postavit pro účely provádění své tetralogie. Téma finále, tedy čtvrté závěrečné věty, je pak odvozeno z věty první, je však rytmičtější a údernější a spolu s vsunovaným kontrastním tématem chorálovým nás jeho nesčetné obměny dovedou vrcholící oslnivou kódou až k mohutnému závěru skladby. 7. symfonie Antona Brucknera se po jejím dokončení ujal mladý Brucknerův žák Artur Nikisch a premiéroval ji 30. prosince 1884 v lipském Gewandhausu. Dílo bylo publikem přijato s nadšením a tehdy 60-letého autora naráz postavilo na místo, kterému bylo dlouho upíráno, do postavení předního symfonika své doby. Dnes uslyšíme čtyřvětovou symfonii číslo 7 E-dur Antona Brucknera v podání České filharmonie. Nahrávku z roku 1967 řídí přední dirigent 20. století Lovro von Matačič. Přeji vám tedy krásný umělecký zážitek a pěkný večer.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
3: Na rádiu Klasik Praha začíná pořad Hudba stříbrného plátna. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Zaměříme se na Oscarového skladatele Jerry Goldsmithe. Ten patří k těm filmovým skladatelům, jejichž jméno možná běžný divák nezná tak dobře, jako Johna Williamse nebo Ennia Morriconeho, ale jeho hudbu slyšel určitě každý. Planeta opic z roku 1968 je skvělým příkladem toho, jak daleko byl Goldsmith ochotný zajít při hledání zvuku, který ještě filmové publikum neznalo. Pro film Frankina J. Schaffnera vytvořil skoro avantgardní partituru, v které vedle běžného orchestru pracoval s neobvyklými nástroji a předměty. V perkusích se objevily například nerezové kuchyňské mísy a hráči používali také beraní roh neboli šofar. Goldsmith navíc využíval netradiční způsoby hry na dechové nástroje. Výsledkem je zvukový svět, který působí cize a primitivně, jako planeta, na které se ocitl hlavní hrdina filmu. Perkusionista Emil Richards si některé z použitých nástrojů uchoval desítky let. Původní kovové mísy a beraní roh se později dostali k Michaelu Giacchinovi a znovu zazněli v novodobých filmech ze série Planeta opic.

Na řadě je Horor přichází Satan. Jedna z nejslavnějších Goldsmithových nahrávek vznikla z jednoduchého nápadu. Lidský hlas nemusí ve filmu znamenat útěchu, ale může být tím nejděsivějším nástrojem orchestru. Goldsmith proto postavil hudbu k Přichází Satan na sboru a vytvořil jakousi převrácenou podobu latinské liturgie. Z ní vzniklo i slavné Ave Satány, stylizované jako satanistický protějšek gregoriánského chorálu. Zajímavé je, že právě tento horor přinesl Goldsmithovi jediného Oscara za nejlepší původní hudbu v celé jeho kariéře.

Spolupráce Jerryho Goldsmithe s Ridley Scottem na Vetřelci patří paradoxně k nejslavnějším a zároveň nejproblematičtějším kapitolám jeho kariéry. Goldsmith chtěl začátek filmu pojmout liricky. Scott ale jeho původní hlavní téma odmítl. Skladatel pak napsal novou, temnější verzi. Ještě větší překvapení ho čekalo po dokončení filmu. Scott s editorem Terrym Rawlingsem některé jeho skladby přesunuli, jiné nepoužili a na několika místech dokonce ponechali části Goldsmithovi vlastní o 17 let starší hudby k filmu Freud. Já pouštím ukázku z prvního Vetřelce. Dobrý poslech.

Ladíte Rádio Klasik Praha a pořad Hudba stříbrného plátna. Ve stejném roce jako Vetřelec, tedy v roce 1979, napsal Goldsmith úplně jinou hudební představu vesmíru. Pro Star Trek vytvořil velkou romantickou symfonickou partituru, ale ani tady se nevzdal experimentování. Tajemnou entitu V'ger charakterizuje zvuk nástroje nazvaného Blaster Beam, který vytvořil hudebník Craig Huxley. Je to dlouhá hliníková konstrukce opatřená kovovými strunami a elektromagnetickými snímači. Její hluboký, téměř fyzicky působící zvuk se stal hlasem V'gera a Goldsmith ho spojil s velkým orchestrem. Ještě slavnější je pověstná fanfára. O 8 let později byla v úpravě použita jako titulní téma seriálu Star Trek Nová generace. A téma začalo pro miliony fanoušků reprezentovat celý svět Star Treku.

Na závěr dnešního dílu pořadu Hudba stříbrného plátna Jerry Goldsmith v mimořádné formě. Touto kolo Paula Verhoevna patří k jeho technicky nejnáročnějším akčním partiturám. Velký orchestr, komplikované rytmy, elektronika a hudba, která skoro nepřetržitě žene film kupředu. Složitá byla nejen hudba, ale nakonec i její nahrávání. První sekvence proběhly v Německu, ale po problematickém začátku bylo nahrávání přerušeno a produkce se přesunula do Londýna, kde Goldsmith partituru nahrál s National Philharmonic Orchestra. Z původního nahrávání v Německu se ve výsledném filmu využilo jen několik minut. U Goldsmitha, který měl rád pokud možno kompletní souvislé nahrávací pokusy, je touto recall výjimečný také tím, že kvůli extrémní obtížnosti partitury musely být některé skladby sestavovány z řady různých snímání nástrojů. Ukázkou z touto recall se pro naše kloučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Jsme Klasik Praha.